Hospodin k těm, kdo ho vzývají. Dobrý je Hospodin k těm, kdo ho volají. Dobrý je Hospodin k těm,

0: Legio Vlak je projekt Československej obce legionárskej. Jej členovia si predsavzali vytvoriť vernú repliku legionárskeho vlaku z obdobia rokov 1918 až 1920. Vtedy na transsibirskej magistrále v Rusku sa uskutočňovali vojenské operácie československých legií. Legio Vlak je vlastne pojazdné múzeum, ktoré jazdí do rôznych miest. Viac nám o tom porozprával Jakub Tománek z Československej obce legionárskej.
1: Československá obec legionárska primárně udržuje vlastně odkaz našich předků, dědů, pradědů, prapradědů, kteří vlastně před více než 100 lety aktivně sloužili nebo bojovali v armádách, které vlastně se zasloužili proti světové válce o to, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko, kteří se postavili proti tomu rakousko-uherskému monarchismu a bojovali za naši samostatnou Československou republiku.
2: A aké aktivity robíte teda na podporu té vzpomínky na ty časy?
1: Nejčastěji, co se asi děje po minimálně celé České republice a na Slovensku, tak jsou určitě pietní akty, ať už kvůli nějakým významným osobnostem. Příkladem teďka můžeme uvést ze 7. března vlastně narození Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta, a potom se pořádají různé akce právě k různým dalším datům, jako jsem třeba tady uváděl, kde my primárně propagujeme náš projekt Legio Vlak, což je vlastně pojízdné muzeum, které připomíná ani neúplně konkrétní událost, ale celkově naše legionáře v Rusku během občanské války.
2: Čiže ten Legio Vlak po nějaké trase jazdí?
1: Ano, každý rok obráží Českou republiku, případně Slovenskou republiku na několika zastávkách a vlastně je to obrovské pojízdné muzeum, které vždycky někde zastavíme, ho rozložíme a ono mu připomíná návštěvníkům to, v jakých podmínkách ty legionáři žili, v jakých bojovali, ať už právě to, že někde spali v těch vagónech, měli tam například kovárny, měli tam poštovní vozy, vařili si tam, měli tam ozbrojené vozy a podobně. Vlastně ukázka toho, jak opravdu tehda museli fungovat na té transsibirské magistrále, kterou téměř celou v podstatě měli ve svých drženích.
2: Čiže všetky ty činnosti jsou tam v tom kvázi muzeu, v tom vagóně?
1: Neúplně všechny, na všechny bohužel nemáme dostatečné množství vagónů, ale takové ty nejzákladnější, ty vlastně nejpotřebnější, bych řekl, že tam jsou obsáhlé, hlavně všechny, což nejlépe uvidí právě lidi, když náhodou se zastaví na tom legiovlaku, prohlédnou si to sami.
2: A tento rok sa chystáte po akej trase a zajdete aj na Slovensko?
1: Tento rok na Slovensku bohužel nebudeme, minimálne to není v plánu a předpokládám, že už se ta trasa asi nezmění. Co se týče slovenské posluchače, tak nejblíže budeme v Ostravě, ve Zlíně, v Brně ještě eventuálně.
2: Možno ďalší rok to vyjde.
1: Uvidíme. Uvidíme, jestli budou samozřejmě finance na ten projekt jako celkově, jestli vůbec bude jezdit. Zájem by byl ze slovenské strany, takže uvidíme, záleží, jak se to domluví. Nemůžu nic teďka slíbit ani vyvrátit.
2: A tomuto projektu se venují nějaký nadšenci, alebo třeba za štát to podporuje a další organizace?
1: Určitě je tam státní podpora, zejména v tom projektu právě Legio Vlak, ale celkově tam je ta státní podpora. Jednak se tomu věnují i nadšenci ve svém volném čase, jednak tahle obec má i své vlastní zaměstnance, kteří to dělají jako plnohodnotně. A starají se vlastně i o třeba databázi legionářů, kterou máme k dispozici na webových stránkách, kde si lidé můžou najít z pohodlí domova na základě jména, příjmení, data narození, místa narození a podobně svého předka, pokud sloužil v legiích, tak na 98% jste schopni ho tam dohledat.
2: A máte v Čechách nějaké, buď to pamětníky, pamětné místa, alebo pětné místa, které připomínají právě legionářů?
1: Určitě byste našli po takové republice spousta, ať už jsou to, jak jste říkala, buď nějaké památníky jsou s tou stavěné, téměř každá obec v České republice má i památníky padlých za první světové války. Máte nějaké plakety na různých domech, případně nějakých významných. Takže takových míst určitě byste po republice našli spoustu.
2: Kde zjistí naši poslucháči ten váš vlak, kam do ktorej stanice právě zašiel, že případně by prešli cez ty hranice k Čechom a navštívili by to?
1: Nejlepší je sledovat na sociálních sítích, případně webový odkaz www.legiovlak.cz.
2: A ten vlak musí si koupit nějaké cestovné alebo vstupné jako do muzea?
1: Ne, tohle je výhoda našeho muzea a mnohdy i překvapení pro lidi. To muzeum je zcela zdarma. Jo, můžete tam přijít dle otvírací doby, která se v průběhu roku teda mění, takže neřeknu vám teďka konkrétní údaj, ale můžete prostě přijít, prohlédnout si a případně jsou tam i prohlídky s průvodci, který vám vlastně řekne toho daleko víc k tomu samotnému vlaku.
2: Vidím tu nějaký ťahák, pěchotní srub, KS14 u Cihelny, co to je?
1: To jsou tady kolegové ze stánku kousek vedle nás, kde vlastně se udržuje bývalé československé opevnění, které se stavilo proti zejména německé armádě ve 30. letech, kdy vlastně ta situace dospěla do bodu, do kterého dospěla, tak vlastně tyhle bunkry, ať už jsou to nějaké menší bunkříky nebo dělostřelecké tvrze větší, tak se udržují v rámci zase toho zachování té historie.
2: To jsou další nadšenci, kteří se věnují jinému období.
1: Dá se to v podstatě tak říct.